se báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodů. Připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofoli Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 m2. Celkový objem obchodů s Wood PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornay, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktu Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala bez změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Slunce má na poli neviditelné magnetické dálnice, o kterých se řítí rychlý sluneční vítr, a vědci konečně přišli na to, co mu dává tu pořádnou ránu do zad. Sonda Solar Orbiter fotí každých 5 sekund s rozlišením 420 km na pixel. Starší observatoř SDO zvládala snímek za 12 sekund a rozdíl je brutální. 560 zachycených vln versus 2318. Čtyřikrát víc. Ty vlny tam byly celou dobu, jenom jsme mrkali moc pomalu. Jak popsal Universe Today, tým z Pekingské univerzity spočítal, že rychlé vlny nesou 2,5krát víc energie, než se myslelo. To pomáhá vysvětlit, proč má sluneční korona přes 1 000 000 stupňů. A v roce 2029 se k pólům vydá další sonda. Tak si ty vlny nechte projít hlavou. Já mám na programu západ slunce, asi 15. dnes. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I don't need to tell you, these are words I never thought that I would hear in my own home. You know, I think we should really do something about this.
2: Mrs. Baker, thank you very much for being with us. Please proceed.
3: Thank you, Mr. Chairman. We would like to thank you and the committee for the opportunity to testify before you.
4: Byli jsme u toho v květnu 85 a vy se k tomu můžete vrátit ve 176. dílu Single Story, když Tipper Gore a její Washington Wives zakládali kroužek naštvaných matek PMRC, tedy Parents Music Resource Center. Z prvního dopisu adresovaného hudebnímu průmyslu se za pouhé 4 měsíce stala lavina, která dnes dorazila až před Senátní výbor pro obchod, vědu a dopravu.
3: The outrageous edge of rock and roll has shifted its focus from Elvis's pelvis to the saw protruding from Blackie Lawless's codpiece on a Wasp album.
4: Je 19. září 1985. Paní Tipper Gore a Susan Baker, manželka ministra financí Jamesa Bakera, sedí v jednacím sále a předkládají senátorům svůj slavný seznam Filthy 15, 15 nejhorších písní od Madony, Prince, Twisted Sisters, Judas Priest a dalších.
3: Cole Porter's The Birds Do It, The Bees Do It can hardly be compared with Wasp. I F-U-C-K like a beast.
4: Před nimi stojí neobvyklá trojice obránců svobody slova. Frank Zappa v obleku, Dear Snyder's Twisted Sister v roztrhaném koženém saku a divokými vlasy a překvapivě i country zpěvák John Denver, od kterého všichni čekali, že podpoří PMRC, ale ne.
5: May I be very clear that I'm strongly opposed to censorship of any kind in our society or anywhere else in the world.
4: Denver mluví o nacistickém pálení knih a o tom, jak byla jeho píseň Rocky Mountain High zakázaná kvůli domnělým odkazům na drogy.
5: This was obviously done by people who'd never seen or been to the Rocky Mountains and also never experienced the elation, celebration of life, the joy in living that one feels when he observes something as wondrous as the perceived meteor shower. Obviously a clear case of misinterpretation.
4: Zappa nazývá PMRC Mothers of Prevention a obvinuje je z cenzury. A rozverná mánička Dee Snyder vystupuje s neočekávanou výmluvností a inteligencí, která senátory až šokuje.
6: My view of it, I heard it, was you want me to carry the flag into battle? Hell yeah. I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be and how many times this can amount to little more than character assassination.
4: A co ženy umělkyně? Madonna, Cyndi Lauper, Sheena Easton, jejíž píseň Sugar Walls je na seznamu Filthy 15? Nic, protože je nikdo nepozval.
2: So I'll be looking from this senator's standpoint, not just to bring pressures, but to try to see if there is some constitutional provisions, attacks, or approach that can be used on the Congress to limit this outrageous filth.
4: Senátor Ernest Hollings označuje hudbu za nehoráznou špínu a vyjadřuje přání ji zakázat, kdyby to ústavně šlo. Ale problém je v tom, že už v srpnu 85, ještě před slyšením, 19 nahrávacích společností dobrovolně souhlasilo s označováním desek. Celé slyšení je tedy vlastně jen divadlo. Politické divadlo, které má ukázat sílu PMRC, tedy washingtonských manželek politické zvířeny kapitolu, a zastrašit tak hudební průmysl. Výsledkem bude kompromis. Místo různých kategorií, jako násilí, okultismus nebo drogy a alkohol, přijde jeden univerzální černobílý štítek. Parental Advisory Explicit Lyrics. Jednoduchý a efektivní.
7: Právě v takovýchto chvílích bych chtěl být věřící.
8: Je konec, je po všem lidi, víra nám nepomůže.
4: První nálepky se oficiálně objeví 1. listopadu 1985, ale bez jasného standardu a bude pouze na vydavatelstvích, zdali nálepky se svou vlastní grafikou použijí. Standardizovaná černobílá nálepka Parental Advisory se objeví až v roce 1990, kterou poprvé lípnou na album Band in the USA skupině Two Life Crew.
9: To nemyslíte vážně. Tak pro děti.
4: PMRC jako organizace vydrží do poloviny 90. let, pak zájem opadne, protože ostatně přijdou mnohem radikálnější skupiny. Ale nálepky? ty zůstanou až do naší doby, protože zakázané ovoce chutná nejlépe a mláďata budou Alba se štítkem vyhledávat ještě víc než předtím. Skvělý marketingový nástroj. Ironií je, že princ, který bude označován za kmotra této nálepky, se jí s albem Purple Rain, katalyzátorem celé kontroverze, vyhnul. Washingtonská panička Tipper Gore chtěla zachránit děti před princem. Místo toho jim dala návod, jak najít to nejzajímavější. Díky Tipper a bravo, princátko.
1: I think prince is magic.
6: I've always thought prince was magic.
10: Listen. Yo. Who blows up like grenades? It's the smooth side of the blade. T bring the teeth.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech vás čeká dramatická rekonstrukce posledních dní francouzského učitele Opuštěný. HBO Max přináší komedii Znovu mladá, Sky Showtime pokračuje druhou řadou Země gangů a Elon Musk hromží kvůli dokumentu Alexe Gibneyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodů, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt.cz Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupců

0: objem obchodu Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
1: J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes coups réveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé.
2: Do českých kin vstoupilo francouzské drama Opuštěný, které otevírá jednu z nejbolestivějších kapitol novodobé Francie. Režisér a scénárista Vincent Garin, který se dlouhodobě věnuje filmům podle skutečných událostí, rekonstruuje posledních 11 dní v životě Samuela Pettyho. Učitel dějepisu a zeměpisu v říjnu 2020 vede se svými žáky hodinu o svobodě projevu a o tom, kde končí náboženství a začíná stát. Jako příklad použije karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo. Z jedné vyučovací hodiny se ale rychle stává lavina nedorozumění, výčitek a obvinění, kterou dál roztáčejí lži šířené po sociálních sítích. A instituce, které by ho měly chránit, jen přihlížejí až do chvíle, kdy už je pozdě. Hlavní roli učitele stvárnil Antoine Renard, v obsazení nechybí ani Emmanuel Berko, herečka a režisérka, kterou můžete znát z oceňovaného dramatu Můj král. Není to film, na který se jde pro odreagování, ale takový, o kterém se po projekci ještě dlouho mluví. Drama Opuštěný uvádí do kin Cinemart.
3: Je viens de revoir la vidéo de Lévi, arrête pas d'augmenter.
4: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Paty. Il faut la faire supprimer.
5: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport.
6: Et alerter le service de défense et de sécurité.
7: Ça s'est pas passé comme ça.
8: Bah, j'irai à la mentir.
9: On est complètement derrière vous.

0: possibly the greatest living inventor.
1: He is the real life Iron Man.
2: He's one of the greatest builders of all time.
3: The greatest capitalist in history!
4: Action! Kolem nového dokumentu o Elonu Muskovi se rozpoutala pořádná bouře. Oscarový dokumentarista Alex Gibney, který už v minulosti rozebral Enron nebo Scientology, natočil téměř čtyřhodinový film s prostým názvem Musk. Sleduje cestu nejbohatšího muže planety od Tesly až SpaceX přes koupi Twitteru až k jeho politickému působení po boku Donalda Trumpa. Musk sám mluvit nechtěl, za to před kamerou promluvila jeho bývalá manželka, otec nebo Ashley St. Clair, se kterou má dalšího potomka. A právě kvůli ní hrozí Muskův advokát žalobou. Ashley St. Clair ve filmu popisuje zprávy, ve kterých jí Musk před volbami v roce 2024 psal, že má ve vesmíru přes 10 000 laserů. Podle právníka šlo o obyčejné laserové spojení satelitů Starlink, ne o nic podezřelého. St. Clair to odbyla s tím, že spíš kolonizují Mars, než aby tenhle spor vyhráli. Kritici film v Benátkách i v Torontu přijali nadšeně. Musk ho naopak označil za nudný útok na svou osobu. Minulý týden navíc The Hollywood Reporter napsal, že studio Universal, které má práva na uvedení mimo Severní Ameriku, dostalo z politických důvodů strach a film možná vůbec nevydá. Universal to ale obratem popřel a tvrdí, že s mezinárodní premiérou dál počítá. Američané uvidí Muska v kinech od poloviny října a na HBO začátkem příštího roku. Kdy a jestli dorazí i k nám, zatím není jasné, ale po takové reklamě bych se nedivila, kdyby se o něj distributoři poprali. Trailer a další pikošky kolem tohoto sporu najdete v článku na našich stránkách zlmradio.cz.

0: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
1: So what next? Or is this just the start of a general decline?
0: It's just an age thing. You have a decreased range of opening. So no more blowjobs for you.
1: No more what for me?
2: Na HBO Max dnes startuje nová britsko-americká dramedie Znovu mladá od Sharon Horgan, autorky, kterou můžete znát ze seriálu Zlé sestry. Horgan seriál napsala, produkovala a zároveň si zahrála hlavní roli. Její hrdince je 50, má za sebou rozvod a rozhodla se, že na lásku ani na sex ještě rozhodně není pozdě. Jenže na randění jí zbývá jen čas mezi péčí o stárnoucí a nemocné rodiče a dospělým synem, který z hnízda pořád nějak tak nechce vyletět. Takže klasická sendvičová generace jen s trochou romantiky a humoru. Po boku Sharon Horgan hrají Rupert Friend, známý ze seriálu Homeland, Sherlyn White, Erin Murphy a Robbie G. Dvě úvodní epizody jsou k dispozici hned dnes, další budou přibývat po jedné každý týden. Seriál Znovu mladá najdete nově na HBO Max.
1: My son Rory heads off to university next month.
3: Love you.
4: Yeah, love you.
3: I love you.
1: Thinking to get back out there. Just fun, lightly degrading sex.
4: Mom.
1: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Top. What are you doing here?
5: You messaged me.
1: Huh?
5: You spelled horny wrong.

0: speak plainly. This family is in a death spiral.
1: Action! Na Sky Showtime se dnes vrací Země gangů. Drsný londýnský krimi seriál, jehož druhou řadu otevírá dvěma epizodami opět Guy Ritchie. Rodina Harriganů má po první sérii pořádně pošramocené impérium a teď musí držet pohromadě, zatímco jí konkurence dýchá na záda čím dál silněji. Uprostřed toho všeho stojí Harry, jejich muž, na špinavou práci, který pozná, že v rodině, kde se napětí stupňuje každým dnem, už nemusí být v bezpečí ani on. Loyalita se rozpadá, násilí se dostává až ke kuchyňskému stolu a slitování tady nikdo nečeká. Vrátila se opět i původní parta, Harryho hraje Tom Hardy, hlavu rodiny Conrada Pierce Brosnan a jeho nevyspytatelnou manželku Helen Mirren. A kdo si v první řadě zamiloval Mirren jako matriarchu, která by klidně zavelela k válce u odpoledního čaje, ten tu přijde znovu na své. Mimochodem v zákulisí to před premiérou pořádně jiskřilo. Letos na jaře se objevily zprávy, že Tom Hardy byl ze seriálu vyhozen prý kvůli pozdním příchodům na plac a sporům se scénáristou Jessem Butterworthem, který mu posílal scénáře na poslední chvíli. Nakonec se vše urovnalo, Pierce Brosnan celou aféru označil za bouři ve sklenici vody a Hardy se vrátí i ve třetí řadě, kterou už má seriál potvrzenou. Druhá řada má 10 epizod, první je k dispozici dnes a další budou přibývat každý týden. Mobland, tedy Zemi gangů, najdete exkluzivně na Sky Showtime.
0: We've lost fentanyl, now heroin. We are surrounded by sharks, ripe for the picking. If you ask me, it's already begun.
2: What do you mean?
0: The war.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Minulý čtvrtek 17. září dorazily nové tituly do kin a já mám pro vás rychlý přehled. Steven Soderbergh přivezl krimi dramedii Christofferové. Ian McKellen hraje excentrického malíře, který už 20 let nevzal do ruky štětec. A jeho chamtivé děti proto najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coyle, aby mu potají dokončila slavnou sérii obrazů. Jenže přechytračit starého lišáka v jeho vlastním ateliéru není jen tak. Fanoušci hororu se dočkali v kinech nového Resident Evil. Režisér hororového hitu Weapons Zack Cracker posílá obyčejného kurýra s balíkem do Raccoon City přesně v noci, kdy město zachvátí smrtící virus, takže doručení se tentokrát trochu protáhne. Kritika pěje chválu nezměrné velikosti. Francouzské drama Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní učitele Samuela Pettyho, kterého jedna hodina o svobodě slova a lavina lží na sociálních sítích dovedly až k tragickému konci. Silné a nepříjemně aktuální téma. Do kin dorazilo i historické drama Rose. Sandra Hüller si za roli ženy, která se po 30-leté válce vydává za vojáka a dědice opuštěného statku, odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Kolumbijská absurdní dramedie Poeta, oceněná v Cannes, sleduje neúspěšného básníka a profesionálního stroskotance z Medellínu, který dostane šanci stát se mentorem mladé studentky, pokud to zase nezvorá. Z Ukrajiny přijela do kin romantická komedie Vlak červená ruta o lásce na první pohled. Česká produkce nabízí komorní thriller Call o úspěšném muži, kterému jeden lehtivý videohovor během jediného odpoledne obrátí život na ruby, a to prakticky v reálném čase. Pro fančmekry se do kin vrací klasika Krištofa Kieslowského Krátký film o lásce, rozšířená verze jednoho z dílů slavného dekalogu. Ze světa dokumentů je nově v kinech časozběrný portrét Báry Basikové. Helena Třeštíková mapuje 50 let jejího života na pódiu i mimo něj a v dokumentu Lev salonu provází David Vávra ze sedadla rikši architekturou Hradce Králové. A na závěr Piši švoři, pro ty je v kinech animovaná komedie Kojot vrací úder, kde se Kojot Vilda konečně rozhodne zažalovat firmu Acme za všechny ty vybuchující vynálezy. Tak to byly naši milí posluchači poslední novinky v kinech. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má smysl.

Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

tak masz chuć. Możesz się zatancować. Masz to powolone.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.

pojišťovna Vink. Nejvíce však ztratil menší Dusan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Georgian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Georgian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z Fiobanky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické

o milionu korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změn. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

Milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči kuči tance. HBO Max nasadilo krimi thriller podle skutečných událostí, Rukojmí v přímém přenosu a taky druhou řadu seriálu Cizinky Krev mé krve. Netflix nabízí italskou akademii Minerva a miliardová přetahovaná o Warner Bros. Discovery se posunula. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: This is Fred Heckman, and you're listening to WIBC Radio.
1: Fred, you're driven, a family man.
2: Hi.
1: With a deep desire to be the very best.
0: And that's My Town Indy.
3: Nice show, Fred.
0: Thank you. This is Fred Heckman speaking.
4: My name's Tony Caritzis.
5: I got a 12-gauge sawed-off shotgun wrapped around a man's neck.
4: I'm a mad, mean motherfucker. And if anyone makes a move, he will die right here.
6: Na HBO Max naskočil seriál American Hostage, tedy Rukojmí v přímém přenosu, a odehrává se z velké části ve vysílacím studiu. Píše se rok 1977 a v Indianapolis se odehrává jeden z nejbizarnějších kriminálních případů americké historie. Tony Caritzis, muž přesvědčený, že ho okradla hypoteční společnost, přijde do kanceláře svého makléře, přiloží mu k hlavě brokovnici a klade si jedinou podmínku. Chce promluvit v rádiu. Volba padne na Freda Heckmana, nejoblíbenějšího zpravodajského reportéra ve městě, tedy na hlas, kterému místní věří. A Heckman se ocitne v pozici, o které nemluví žádná učebnice žurnalistiky. Když únosce pustí do éteru, uklidní situaci a možná zachrání rukojmímu život. Zároveň ale pachateli přidá nejvzácnější komoditu, jakou v té chvíli může mít. Publikum celé Ameriky. Celá akce trvala 63 hodin. Heckmana hraje John Hamm a Caritzise si střihl Giovanni Ribisi. Za seriálem stojí Sean Ryan, autor Nočního agenta, režie se ujali skvělý Adam Arkin a Nina Lopez Corrado. Tento příběh je natolik silný, že ho Hollywood odvyprávil už po čtvrté. Nejdřív dokument, pak hraný podcast, ve kterém už účinkoval Hamm, loni film Gase Van Santa s Billem Skarsgårdem a teď osmidílná série. Caritzis by měl zřejmě radost, protože on chtěl přesně tohle, aby ho bylo slyšet. Rukojmí v přímém přenosu najdete nyní na HBO Max.
7: Why don't you let me take some calls?
8: Get with your old Tony.
9: They're trying to frame you.
0: Can we get some less provocative people calling in?
10: These are the least provocative calls. Everybody else wants him to kill Dick.
11: You're a lot sicker than I am, pal.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: senza che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
1: Na Netflixu dnes startuje nový italský seriál Akademie Minerva a je to teenagerské drama z prostředí, kde slovo rebelie stojí opravdu hodně. Děj se odehrává na vojenském liceu v Neapoli, tedy ve škole, která jakoby vypadla z jiného století. Budíček za rozbřesku, vlajky a trumpety, žádné mobily, žádné civilní oblečení a vedle běžných předmětů se tu učí vojenská taktika a šerm. Milostné vztahy jsou zakázané a každé porušení řádu má svou cenu. Mezi kadety se objeví Salvo, klub z dětského domova, který se do téhle pevnosti disciplíny nedostal, protože by toužil po uniformě. Přišel zjistit pravdu o svém nejlepším kamarádovi, který ze školy bez stopy zmizel. Vedle něj potkáme Vincenza, jenž se zoufale snaží dorovnat kariéru svého otce, a rozmazlenou Kamilu, kterou do Neapole poslala rodina z Milána jako nápravné opatření. Za kamerou stál Ivan Silvestrini, který dovedl k úspěchu italský fenomén Mare Fuori. Škola Minerva sice neexistuje, ale inspirace je jasná. Její slavná neapolská Nunciatella, jedna z nejstarších vojenských škol na světě. Natáčelo se navíc v barokním královském paláci v Portici, takže kulisy vypadají spíš jako zámek než jako kasárna. Osmidílnou Akademii Minerva najdete nyní na Netflixu.
2: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
3: Lo so che cosa state pensando. Ma dove sono finito?
4: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.

0: I have to go.
1: They're looking for me, not you.
0: I'll die before I let them take.
1: That's what I'm afraid of. You have a war to fight.
2: Na HBO Max se rozjela druhá řada seriálu Cizinka Krev mé krve, tedy prequel k romantické sáze, která na jaře po 11 letech skončila a fanoušci se rozloučili s Jamie McClare. Prequel má za úkol vysvětlit, odkud se oba vzali. Sledujeme tedy paralelně dva milostné příběhy. Ve skotské vysočině 18. století se do sebe zamilují Brian Fraser a Ellen McKenzie, tedy budoucí Jamieho rodiče. Jenže jejich vztah je zakázaný a Ellenini bratři mají s rodinným majetkem i s ní samotnou docela jiné plány. Druhá linka se odehrává v Evropě po první světové válce, kde se Julia a Henry, budoucí rodiče Claire, nešťastnou náhodou propadnou kamenným kruhem do minulosti. A právě tady druhá řada navazuje. Henryho stojící kameny znovu odnesou pryč, takže Julia zůstává v cizím století úplně sama, k tomu s novorozeným synem. A Henry má před sebou cestu zpátky, která ho stojí nejen síly, ale i duševní zdraví. Do toho všeho přijde rok 1715 a první jakobické povstání, takže zatímco se obě dvojice snaží dát dohromady své vztahy, Skotsko se jim pod nohama mění v bitevní pole. Druhou řadu Cizinky Krev mé krve najdete nyní na HBO Max.
1: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since. Henry somehow went through without me and the baby.
0: I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here.

co nejlépe hodnoceného přibylo v posledních dvou týdnech na streamingu. Apple TV Plus přidal australsko-americký trailer Pohřešovaná. Operátor tísňové linky přijme zoufalý hovor od dospívající dívky a začne být přesvědčený, že slyší svoji dceru, která zmizela před lety. Od té chvíle už ho nic nezastaví. Na Apple se rozjela šestá řada špionážního seriálu Slow Horses. Gary Oldman jako Jackson Lamb, nejodpudivější a zároveň nejlepší šéf britské rozvědky, a jeho parta odepsaných agentů jsou tentokrát na útěku. Diana Taverner je zatáhne do smrtelně nebezpečné hry o pomstu a do Slowhouse se po letech vrací agentka Sid Baker, o které si všichni mysleli, že je dávno mrtvá. Sezóna vychází rovnou ze dvou románů Mika Herona, bude to pěkně našťouchané. Disney Plus nasadil druhou řadu korejského seriálu Made in Korea. Jižní Korea 70. let, muž, který je přes den agentem tajné služby a v noci nebezpečným podnikatelem, a prokurátor, který ho chce za každou cenu potopit. Ve druhé řadě se Bík dostal blíž k moci a s ní i k soupeři, který má vlastního vlivu na rozdávání. Na HBO Max se rozjela druhá řada prequelu Cizinka, krev mé krve, dvě dvojice, dvě století a kamenný kruh, který je zase rozdělí. Ke všemu vypukne jakobické povstání a Skotsko se mění v bitevní pole. Netflix má čtvrtou řadu antologie Monstrum, tentokrát s příběhem Lizzie Borden. Poprvé stojí v centru téhle série žena, respektive dvě. Potlačovaná dcera zámožné novoanglické rodiny a její vzpůrná služebná utíkají z domu plného ponižování do fantazii o sexu, moci a pomstě. Rok 1892, sekera a soud, který skončil s proštěním viny. Hrají Ella Beatty, Vicky Creeps, Charlie Hunnam nebo Rebecca Hall. Na Netflixu najdete taky pátou řadu izraelské Faudy. Odehrává se dva roky po útocích ze 7. října a traumatizovaný Doron se přes neschválenou odvetnou misi v Marseille dostane do operace v hlubokém utajení a do závodu s časem, aby zabránil dalšímu útoku. Prime Video rozšiřuje svět Reachera. Seriál Neagle sleduje soukromou vyšetřovatelku z Chicaga a bývalou kolegyni Jacka Reachera z vojenské policie. Když její starý kamarád zemře při podezřelé nehodě, jde si pro viníky sama. V hlavní roli Maria Stan a Alan Richardson se tam mihne taky. A na závěr lahůdka na Sky Showtime, dokument Epic Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann poskládal z nově nalezených záběrů největší hity, unikátní materiál ze zákulisí a portrét člověka, nejen ikony. Tohle si nenechte ujít, je to fakt skvělé. Tolik k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu za poslední dva týdny. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na Apple dorazí Bratři a Prime Video zase hraje na city s Hypotézou lásky. Jsme nesmírně rádi, že jste součástí naší rodiny a pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodů, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofoly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodů Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornay, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktu Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změn. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové v Chile objevili nejvzdálenější známý kus kosmické sítě, takzvanou protosuperkupu, s poetickým jménem Kosmos Z31A. Vidíme ji tak, jak vypadala před 12 miliardami let, tedy v době, kdy vesmír měl teprve pár miliard let a byl vlastně ještě v pubertě. Jak popisuje Universe Today, data pocházejí z přehlídky Odin, kterou pořídila kamera temné energie na Blankově teleskopu. 100 nocí pozorování během 3 let, 150 nalezených protokup. A ta hlavní má hmotnost asi 5000 mléčných cest. Vědci odhadují, že takový objekt připadá na méně než 1 z 10 000 galaktických kup. Tvarem to prý byla nepravidelná hrudka na křížení vláken kosmické sítě, která se teprve srovnávala do kulky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 26. září 94 vychází single Space Cowboys připravovaného druhého alba The Return of the Space Cowboy. Britská funková kapela Jamiroquai se tak z planety Země dostává do vesmíru. Je japato?
2: Well, it's because we kind of spent the last 6 months pretty stoned, you know. You know, hashish, marijuana.
3: Oh, cool.
1: Ale jaký má význam Space Cowboy?
2: Space Cowboy is an analogy for feeling good, feeling high.
1: Single Space Cowboy bude přijat kritiky lehce vlažně, protože prý Jamiroquai nepřináší nic nového. Ostatně v anglických žebříčcích si oproti debutu nepolepší a vyšplhá se jen na 17. místo, ale vesmírný kovboj doručí skupině první číslo 1 hit v americké taneční hitparádě.
2: So, the Space Cowboy is, you know, feel really good and you're...
3: That was cool.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodu, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franšízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodu Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala beze změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mars nám dnes zamotal hlavu a přiznám se, že mě to potěšilo. Když rover Perseverance dojel k vnitřnímu okraji kráteru Jezero, čekali vědci klasiku. Usazené horniny, mrstvy písku, takový poklidný geologický dort. Místo toho našli oblast zvanou Margin Unit, která se nechová podle učebnic. NASA oznámila, že jde o důkaz mnohem složitějších vodních systémů na dávném Marsu, než se předpokládalo. Ne jedno hezké jezero, ale voda, která přicházela, odcházela, protékala skálou a nechávala za sebou chemické podkysy. Zkrátka planeta s bohatou

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: libercentro.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: You know, we're really thinking about the future being like a year and a half, 2 years. And the way I look at things, it's more like 20-30 years rather than just wondering about like being number one for a week. Just have to wait and see how it goes over a long period of time.
2: Simply Red vydávají 18. září 1995 Fairground jako první single z 5. studiového alba Life. Ale pozor, anglické publikum ho zná už měsíc. Frontman Mick Hucknall, který je autorem i producentem, poslal Fairground do rozhlasových stanic už o měsíc dříve a ještě než se single oficiálně objevil na pultech, stal se z něj nejhranější song v celé Británii. Píseň využívá rozsáhlý sample z hitu holandského duo The Good Men Give It Up z roku 93, který zase obsahuje sample Fanfara od brazilského mistra Sergio Mendeze.
1: Well, it's done better than I could ever have imagined, and the main theme of the track is really about the sort of journey through life that we all kind of take, and the analogy like pleasure of the fairground on the way, the people and the experiences that you have on the way through your life.
2: A Mikova strategie funguje. Je to zatraceně dobrý businessman. Když Fairground oficiálně vychází, i hned se stává prvním a jediným singlem Simply Red, který dosáhne čísla 1 v britském UK Singles Chart, kde se trvá 4 týdny. Album Live, které vyjde v říjnu, se na tomto úspěchu pěkně sveze a napodobí hlavní single. Single získá platinovou certifikaci v Británii a Simply Red, kteří k tomuto datu prodali přes 60 milionů alb po celém světě, konečně získávají svou první jedničku v Británii.
1: It's fabulous. Hey, it's fabulous.
2: Za videoklipem stojí irský režisér Michael Geoghegan, který situoval Nicka s přáteli do zábavního parku Blackpool Pleasure Beach v Lancashire, kde si užívají prázdný lunapark jen pro sebe a taky pořádnou horskou dráhu. Přesně jako v textu písně. Pleasure at the fairground on the way.
1: A roller coaster that's a kilometer high and it's very scary. I'd rather try and achieve things and do things than sort of sit around moaning about it and do nothing, you know?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodu, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosu i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofly Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franchízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodu Svůd PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala bez změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. This right here is a power play.

0: Showman Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
1: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na ledové měsíce a otázku, která zní jednoduše. Dá se oceán vyrobit pořádnou ranou? Mezinárodní tým z NASA, Southwest Research Institute a izraelského Weizmannova institutu pustil počítačové modely na malé měsíce Saturnu a Uranu. A výsledek, jak popsal magazín Universe Today, je poněkud smutný pro fanoušky kosmického biliardu. Velký náraz nový oceán nevytvoří, naopak ho většinou zabije. Led sice roztaje, ale kamení klesne ke dnu, oceán přestane růst a hezky zmrzne. Doktorka Elisa Rodinová to shrnula prostě. Hodit něčím do zmrzlého měsíce zkrátka nestačí. Takže Enceladus, Europa a Titán si své podpovrchové moře museli zasloužit jinak. Ostatně sonda Europa Clipper dorazí k Jupiteru v dubnu 2030 a vrtulník Dragonfly přistane u Titánu v roce 2034. Dežte se při zemi, já se zatím podržím vákua. Mějte se pozemsky.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I don't need to tell you, these were words I never thought that I would hear in my own home. You know, I think we should really do something about this.
2: Mrs. Baker, thank you very much for being with us. Please proceed.
3: Chairman, we would like to thank you and the committee for the opportunity to testify before you.
4: Byli jsme u toho v květnu 85 a vy se k tomu můžete vrátit ve 176. dílu Single Story, když Tipper Gore a její Washington Wives zakládali kroužek naštvaných matek PMRC, tedy Parents Music Resource Center. Z prvního dopisu adresovaného hudebnímu průmyslu se za pouhé 4 měsíce stala lavina, která dnes dorazila až před Senátní výbor pro obchod, vědu a dopravu.
3: The outrageous edge of rock and roll has shifted its focus from Elvis's pelvis to the saw protruding from Blackie Lawless's codpiece on a Wasp album.
4: Je 19. září 1985. Paní Tipper Gore a Susan Baker, manželka ministra financí Jamesa Bakera, sedí v jednacím sále a předkládají senátorům svůj slavný seznam Filthy 15, 15 nejhorších písní od Madony, Prince, Twisted Sisters, Judas Priest a dalších.
3: Cole Porter's The Birds Do It, The Bees Do It can hardly be compared with Wasp. I F-U-C-K like a beast.
4: Před nimi stojí neobvyklá trojice obránců svobody slova. Frank Zappa v obleku, Dear Snyder's Twisted Sister v roztrhaném koženém saku a divokými vlasy a překvapivě i country zpěvák John Denver, od kterého všichni čekali, že podpoří PMRC, ale ne.
5: May I be very clear that I'm strongly opposed to censorship of any kind in our society or anywhere else in the world.
4: Denver mluví o nacistickém pálení knih a o tom, jak byla jeho píseň Rocky Mountain High zakázaná kvůli domnělým odkazům na drogy.
5: This was obviously done by people who've never seen or been to the Rocky Mountains and also never experienced the elation, celebration of life, the joy in living that one feels when he observes something as wondrous as the perceived meteor shower. Obviously a clear case of misinterpretation.
4: Zappa nazývá PMRC Mothers of Prevention a obvinuje je z cenzury. A rozverná mánička Dee Snyder vystupuje s neočekávanou výmluvností a inteligencí, která senátory až šokuje.
6: My view of it, I heard it, was... You want me to carry the flag into battle? Hell yeah. I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be and how many times this can amount to little more than character assassination.
4: A co ženy umělkyně? Madonna, Cyndi Lauper, Sheena Easton, jejíž píseň Sugar Walls je na seznamu Filthy 15? Nic. Protože je nikdo nepozval.
2: So I'll be looking from this senator's standpoint, not just to bring pressures, but to try to see if there is some constitutional provisions, attacks, or approach that can be used on the Congress to limit this outrageous filth.
4: Senátor Ernest Hollings označuje hudbu za nehoráznou špínu a vyjadřuje přání ji zakázat, kdyby to ústavně šlo. Ale problém je v tom, že už v srpnu 85, ještě před slyšením, 19 nahrávacích společností dobrovolně souhlasilo s označováním desek. Celé slyšení je tedy vlastně jen divadlo. Politické divadlo, které má ukázat sílu PMRC, tedy washingtonských manželek politické zvířeny Kapitolu, a zastrašit tak hudební průmysl. Výsledkem bude kompromis. Místo různých kategorií, jako násilí, okultismus nebo drogy a alkohol, přijde jeden univerzální černobílý štítek. Parental Advisory Explicit Lyrics. Jednoduchý a efektivní.
7: Právě v takovýchto chvílích bych chtěl být věřící.
8: Je konec, je po všem lidi, víra nám nepomůže.
4: První nálepky se oficiálně objeví 1. listopadu 1985, ale bez jasného standardu a bude pouze na vydavatelstvích, zdali nálepky se svou vlastní grafikou použijí. Standardizovaná černobílá nálepka Parental Advisory se objeví až v roce 1990, kterou poprvé lípnou na album Band in the USA skupině Two Life Crew.
9: To nemyslíte vážně. Tak pro děti.
4: PMRC jako organizace vydrží do poloviny 90. let, pak zájem opadne, protože ostatně přijdou mnohem radikálnější skupiny. Ale nálepky? Ty zůstanou až do naší doby, protože zakázané ovoce chutná nejlépe. A mláďata budou alba se štítkem vyhledávat ještě víc než předtím. skvělý marketingový nástroj. Ironií je, že Prince, který bude označován za kmotra této nálepky, se jí s albem Purple Rain, katalyzátorem celé kontroverze, vyhnul. Washingtonská panička Tipper Gore chtěla zachránit děti před Princem. Místo toho jim dala návod, jak najít to nejzajímavější. Díky Tipper a bravo, princátko.
1: Prince is magic.
6: I've always thought Prince was magic.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
10: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
11: Prodáno!
10: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
11: Prodáno!
12: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
13: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
14: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
12: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
13: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
11: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
15: Tři důvody pro DAB.

Pre tých, čo nevedia, začína rané VC, toto je Zone Radio DAB+. No a zdraví vás DJ Samples.

stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

jak masz chuć. Możesz się zatancować. Masz to powolone.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepsala přes 2%. V pátek na závěr obchodování proběhla rebalance báze indexu PX, která je charakteristická výrazným nárůstem objemu obchodu, připomíná analytik Bohumil Trampota z Komerční banky. Pokles táhnuly těžké váhy indexu, tedy Erste, Komerční banka, ČES a pojišťovna VIK. Nejvíce však ztratil menší Doosan Škoda Power, který odepsal 4%. Ve čtvrtek bude reportovat pololetní výsledky. Dařilo se naopak akcím metalurgické společnosti Gevorkian, která své výsledky již reportovala. Její zisk EBITDA v pololetí vzrostl o 9%. Společnost zároveň snížila jeho celoroční výhled. V samotném druhém čtvrtletí její ziskovost zaostala za očekáváním analytiků. V nejbližších dnech by také Gevorkian měl oznámit výsledek refinancování svých dluhopisů. O svá čísla se podělila také zbrojovka Colt CZ Group. Ta reportovala více než dvojnásobný zisk EBITDA za druhé čtvrtletí, kdy se projevil organický růst, ale především konsolidace Synthesia Nitrocellulose. Společnost překonala očekávání trhu u výnosů i EBITDA a na obou úrovních zvýšila celoroční výhled. Den po výsledcích společnost oznámila rezignaci generálního ředitele Radka Musila z osobních důvodů. Ještě na konferenčním hovoru k výsledkům se však Musil pomyslně rozloučil vyjádřením důvěry, že společnost čeká silný rok 2027 s dvouciferným růstem výnosů a že vidí potenciál překonat současný konsenzus trhu. Jmenování nástupce společnost očekává do prvního čtvrtletí. Analytik Jan Draška z FIO banky v reakci na výsledky zvýšil doporučení pro akcie Colt CZ Group na akumulovat, sestupně držet a potvrdil cílovou cenu 981 Kč. Máte rádi českou pizzu? Potom se vám bude líbit poslední akvizice Kofoli Československo, která koupila nadpoloviční podíl ve společnosti Chachar Catering. Ta stojí za franšízami Chacharova hasičárna a Chacharova pizza. Posudek od KPMG potvrdil ocenění podílu ČEZu ve slovenské jaderné společnosti YES. Realitní developer CTP a Škoda Group otevírají v Plzni nové logistické centrum s 23 000 metrů čtverečních. Celkový objem obchodu s Wood PX ETF na pražské burze již 8. obchodní den překonal metu 100 milionů korun. Výrobce dveří Dornaj, který připravuje vstup na pražskou burzu, na veletrhu 4Arch uvedl inovovanou řadu bezpečnostních dveří Protecta a také novou řadu produktů Ecoline s ekologickou výplní zelněných vláken. Na stránkách pražské burzy již naleznete medailonek s příběhem společnosti. Pohled do makrosvěta. Americká i Česká centrální banka naplnily očekávání ekonomů. Zatímco Fed sazby zvýšil, ČNB je ponechala bez změny. Minulý týden přinesl také zrychlující ceny ve výrobě, tento přinese ekonomickou důvěru. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NUK.

0: www.ekoprodukty.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: This right here is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Zemi z povzdálí, a to hodně z povzdálí. NASA má totiž kameru umístěnou v hlubokém vesmíru, která naši planetu snímá pořád, den za dnem, jako nejtrpělivější fotograf všech dob. A na těch snímcích se děje něco kouzelného. Protože osa rotace Země je nakloněná, zdánlivá poloha kontinentů se v průběhu roku posouvá. Jak popisují odborníci z NASA, během ročních období se mění to, co je z dálky vidět nejvíc, jak se planeta vůči kameře natáčí. Takže Země nám v tom hlubokém vesmíru vlastně pomalu pokyvuje hlavou. Někdy se předvádí severní polokoulí, jinde přijde na řadu ta jižní. A z jednoho nakonění osy máme celý kalendář, roční období i důvod, proč se v lednu těšíme na červenec. Tak si dnes zamávejte nahoru, možná vás právě někdo

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun.

Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: V půli září roku 1985 vychází debutové eponymní album Morrissey Whiteovi, zakládajícímu členovi Earth, Wind & Fire. Po 4 letech hiátu, kdy se členové kapely zotavují z vyčerpávajícího tempa, se Morris rozhodl vydat solové album, aby znovu našel svou vlastní svobodu. Záměrně nenahrával v komplexu kapely, ale v Los Angeleském Soundcastle Studios, aby se vymanil ze setrvačnosti světa Earth, Wind & Fire.
2: Activity and the spirituality is all one. With my spirituality being together, I can more or less call upon my creativity. Understand? So it's all oneness. You can't have one without the other.
1: Album produkoval sám Morris a obklopil se skvělými muzikanty. Od saxofonista Geralda Albrighta přes klávesáckou ikonu Jeffa Lorbra až po vokalistku Wandu Vaughn's The Emotions.
2: Every time I am able to accomplish something and create a reality from imaginary principle, bring it into, in other words, bring my imagination into a real world.
1: Kritici nebudou šetřit chválou. Guardian nazve album bujnou kolekcí taneční hudby a příležitostných balad se syntezátory, dokonalým programmingem bicích a vokály elegantními jako vždy. Album dosáhne na 12. místo v R&B žebříčku a 61. příčku v hlavní americké hitparádě. Nicméně Morris White bude zklamaný komerčním úspěchem a později se vyjádří, že Columbia mohla víc zapracovat na propagační kampani. Jak řekne, byl jsem více zraněný, než jsem kdy dal najevo. Přál bych si, abych natočil víc solových alb.
2: I find that that's something that verifies my faith.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. HBO Max nasadilo krimi thriller podle skutečných událostí, Rukojmí v přímém přenosu a taky druhou řadu seriálu Cizinky Krev mé krve. Netflix nabízí italskou akademii Minerva a miliardová přetahovaná o Warner Bros. Discovery se posunula. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: This is Fred Heckman, and you're listening to WIBC Radio.
1: Fred, you're driven, a family man.
2: Hi.
1: With a deep desire to be the very best.
0: And that's My Town Indie.
3: Nice show, Fred.
0: Thank you. This is Fred Heckman speaking.
4: My name's Tony Caritzis.
5: I got a 12-gauge sawed-off shotgun wrapped around a man's neck.
4: I'm a mad, mean motherfucker. And if anyone makes a move, he will die right here.
6: Na HBO Max naskočil seriál American Hostage, tedy Rukojmí v přímém přenosu, a odehrává se z velké části ve vysílacím studiu. Píše se rok 1977 a v Indianapolis se odehrává jeden z nejbizarnějších kriminálních případů americké historie. Tony Caritzis, muž přesvědčený, že ho okradla hypoteční společnost, přijde do kanceláře svého makléře, přiloží mu k hlavě brokovnici a klade si jedinou podmínku. Chce promluvit v rádiu. Volba padne na Freda Heckmana, nejoblíbenějšího zpravodajského reportéra ve městě, tedy na hlas, kterému místní věří. A Heckman se ocitne v pozici, o které nemluví žádná učebnice žurnalistiky. Když únosce pustí do éteru, uklidní situaci a možná zachrání rukojmímu život. Zároveň ale pachateli přidá nejvzácnější komoditu, jakou v té chvíli může mít. Publikum celé Ameriky. Celá akce trvala 63 hodin. Heckmana hraje John Hamm a Caritzise si střihl Giovanni Ribisi. Za seriálem stojí Sean Ryan, autor Nočního agenta, režie se ujeli skvělý Adam Arkin a Nina Lopez Corrado. Tento příběh je natolik silný, že ho Hollywood odvyprávil už po čtvrté. Nejdřív dokument, pak hraný podcast, ve kterém už účinkoval Hamm, loni film Gase Van Santa s Billem Skarsgårdem a teď osmidílná série. Caritzis by měl zřejmě radost, protože on chtěl přesně tohle, aby ho bylo slyšet. Rukojmí v přímém přenosu najdete nyní na HBO Max.
7: Why don't you let me take some calls?
8: Get what you're owed, Tony.
9: They're trying to frame you.
0: Can we get some less provocative people calling in?
10: These are the least provocative calls. Everybody else wants him to kill Dick.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek.

0: A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Allievi!
5: Qualcuno pensa che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera. Ma è la scuola che sceglierà voi.
2: Na Netflixu dnes startuje nový italský seriál Akademie Minerva a je to teenagerské drama z prostředí, kde slovo rebelie stojí opravdu hodně. Děj se odehrává na vojenském liceu v Neapoli, tedy ve škole, která jakoby vypadla z jiného století. Budíček za rozbřesku, vlajky a trumpety, žádné mobily, žádné civilní oblečení a vedle běžných předmětů se tu učí vojenská taktika a šerm. Milostné vztahy jsou zakázané a každé porušení řádu má svou cenu. Mezi kadety se objeví Salvo, kluk z dětského domova, který se do téhle pevnosti disciplíny nedostal, protože by toužil po uniformě. Přišel zjistit pravdu o svém nejlepším kamarádovi, který ze školy beze stopy zmizel. Vedle něj potkáme Vincenza, jenž se zoufale snaží dorovnat kariéru svého otce, a rozmazlenou Kamilu, kterou do Neapole poslala rodina z Milána jako nápravné opatření. Za kamerou stál Ivan Silvestrini, který dovedl k úspěchu italský fenomén Mare Fuori. Škola Minerva sice neexistuje, ale inspirace je jasná. Její slavná neapolská Nunciatella, jedna z nejstarších vojenských škol na světě. Natáčelo se navíc v barokním královském paláci v Portici, takže kulisy vypadají spíš jako zámek než jako kasárna. Osmidílnou Akademii Minerva najdete nyní na Netflixu.
6: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
7: Lo so che cosa state pensando. Ma dove sono finito?
8: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.

0: we have to go.
1: They're looking for me, not you.
0: I'll die before I let them take you.
1: That's what I'm afraid of. You have a war to fight.
2: Na HBO Max se rozjela druhá řada seriálu Cizinka Krev mé krve, tedy prequel k romantické sáze, která na jaře po 11 letech skončila a fanoušci se rozloučili s Jamie McClure. Prequel má za úkol vysvětlit, odkud se oba vzali. Sledujeme tedy paralelně dva milostné příběhy. Ve skotské Vysočině 18. století se do sebe zamilují Brian Fraser a Ellen McKenzie, tedy budoucí Jamieho rodiče. Jenže jejich vztah je zakázaný a Ellenini bratři mají s rodinným majetkem i s ní samotnou docela jiné plány. Druhá linka se odehrává v Evropě po první světové válce, kde se Julia a Henry, budoucí rodiče Claire, nešťastnou náhodou propadnou kamenným kruhem do minulosti. A právě tady druhá řada navazuje. Henryho stojící kameny znovu odnesou pryč, takže Julia zůstává v cizím století úplně sama, k tomu s novorozeným synem. A Henry má před sebou cestu zpátky, která ho stojí nejen síly, ale i duševní zdraví. Do toho všeho přijde rok 1715 a první jakobické povstání, takže zatímco se obě dvojice snaží dát dohromady své vztahy, Skotsko se jim pod nohama mění v bitevní pole. Druhou řadu Cizinky Krev mé krve najdete nyní na HBO Max.
1: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since. Henry somehow went through without me and the baby.
0: I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here.
3: Tak co? Dobrý?

Co nejlépe hodnoceného přibylo v posledních dvou týdnech na streamingu? Apple TV Plus přidal australsko-americký thriller Pohřešovaná. Operátor tísňové linky přijme zoufalý hovor od dospívající dívky a začne být přesvědčený, že slyší svoji dceru, která zmizela před lety. Od té chvíle už ho nic nezastaví. Na Apple se rozjela šestá řada špionážního seriálu Slow Horses. Gary Oldman jako Jackson Lamb, nejodpudivější a zároveň nejlepší šéf britské rozvědky, a jeho parta odepsaných agentů jsou tentokrát na útěku. Diana Taverner je zatáhne do smrtelně nebezpečné hry o pomstu a do Slow House se po letech vrací agentka Sid Baker, o které si všichni mysleli, že je dávno mrtvá. Sezóna vychází rovnou ze dvou románů Mika Herona, bude to pěkně našťouchané. Disney Plus nasadil druhou řadu korejského seriálu Made in Korea. Jižní Korea 70. let, muž, který je přes den agentem tajné služby a v noci nebezpečným podnikatelem, a prokurátor, který ho chce za každou cenu potopit. Ve druhé řadě se Bík dostal blíž k moci a s ní i k soupeři, který má vlastního vlivu na rozdávání. Na HBO Max se rozjela druhá řada prequelu Cizinka krev mé krve. Dvě dvojice, dvě století a kamenný kruh, který je zase rozdělí. Ke všemu vypukne jakobitské povstání a Skotsko se mění v bitevní pole. Netflix má čtvrtou řadu antologie Monstrum, tentokrát s příběhem Lizzie Borden. Poprvé stojí v centru téhle série žena, respektive dvě. Potlačovaná dcera zámožné novoanglické rodiny a její vzpurná služebná utíkají z domu plného ponižování do fantazii o sexu, moci a pomstě. Rok 1892, sekera a soud, který skončil s proštěním viny. Hrají Ella Beatty, Vicky Creeps, Charlie Hunnam nebo Rebecca Hall. Na Netflixu najdete taky pátou řadu izraelské Faudy. Odehrává se dva roky po útocích ze 7. října a traumatizovaný Doron se přes neschválenou odvetnou misi v Marseille dostane do operace v hlubokém utajení a do závodu s časem, aby zabránil dalšímu útoku. Prime Video rozšiřuje svět Reachera. Seriál Neagle sleduje soukromou vyšetřovatelku z Chicaga a bývalou kolegyni Jacka Reachera z vojenské policie. Když její starý kamarád zemře při podezřelé nehodě, jde si pro viníky sama. V hlavní roli Maria Stan a Alan Richardson se tam mihne taky. A na závěr lahůdka na Sky Showtime, dokument Epic Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann poskládal z nově nalezených záběrů největší hity, unikátní materiál ze zákulisí a portrét člověka, nejen ikony. Tohle si nenechte ujít, je to fakt skvělé. Tolik k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu za poslední dva týdny. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na Apple dorazí Bratři a Prime Video zase hraje na city s Hypotézou lásky. Jsme nesmírně rádi, že jste součástí naší rodiny a pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Prodáno.
5: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte. Powerplay.

Like This, toto je Slowell. No a toto je Sanctus Groove.

Hot Modus po druhýkrát. Tentokrát Hot Beat. The Heartbeat. A DJ Samples in the mix.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Zemi zpovzdálí, a to hodně zpovzdálí. NASA má totiž kameru umístěnou v hlubokém vesmíru, která naši planetu snímá pořád, den za dnem, jako nejtrpělivější fotograf všech dob. A na těch snímcích se děje něco kouzelného. Protože osa rotace Země je nakloněná, zdánlivá poloha kontinentů se v průběhu roku posouvá. Jak popisují odborníci z NASA, během ročních období se mění to, co je z dálky vidět nejvíc, jak se planeta vůči kameře natáčí. Takže Země nám v tom hlubokém vesmíru vlastně pomalu pokyvuje hlavou. Někdy se předvádí severní polokoulí, jinde přijde na řadu ta jižní. A z jednoho naklonění osy máme celý kalendář, roční období i důvod, proč se v lednu těšíme na červenec. Tak si dnes zamávejte nahoru, možná vás právě někdo fotí.

Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Vstupujete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu doprostřed planety, protože vědci právě zjistili, že středa hmotnosti Země se pohybuje míň, než jsme si mysleli. Země totiž není nehybná koule. V zimě se na severu hromadí sníh a led, oceány se ohřívají a chladnou, Amazonka stěhuje vodu do delty a těžiště planety se sezónně posouvá. Kdysi se měřilo pomocí odrazných družic a laserů ze zemských observatoří s přesností na centimetry. Nová studie přidala data z GPS a z nízkooběžných družic a dostala se pod jediný milimetr. A jak popsal Universe Today, ten sezónní posun je zhruba poloviční oproti dřívějším odhadům. Znamená to, že mezi severní a jižní polokoulí putuje méně vody a vzduchu, než jsme čekali. Vědci navíc sledují i dlouhodobé změny způsobené sopkami a zemětřeseními. Takže ano, planeto, i tobě se občas přesouvá těžiště po svátcích. Držte se středu, já tedy kroužím kolem něj dál. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio.